Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. května. Ve Vatikánu byla dnes představena první encyklika papeže Leva XIV. Nadepsána je Magnifica Humanitas a je věnována sociálnímu učení církve v éře umělé inteligence. Nemáme odpovědi na všechny technické otázky, ale přinášíme moudrost o člověku, kterou dnešní doba zoufale potřebuje, řekl papež ve své promluvě při prezentaci, kterou vám přinášíme v plném znění. A na závěr přiblížíme pro naši zemi velmi významnou nominaci. Novým nunciem v České republice byl dnes jmenován irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Příjemný poslech. Ve Vatikánu byla dnes představena první encyklika papeže Leva XIV. Nese titul Magnifica Humanitas a je věnována sociálnímu učení církve v éře umělé inteligence. Podepsána byla symbolicky v den 135. výročí encykliky Leva XIII. Rerum Novarum. Papež v encyklice vyzývá k ochraně velkolepého lidstva, v němž přebývá Bůh, skrze úsilí o pravdu, důstojnost práce, sociální spravedlnost a pokoj. Velkolepé lidstvo stvořené Bohem dnes stojí před rozhodující volbou. Postavit novou babylonskou věž nebo vybudovat město, kde Bůh a lidstvo žijí společně. Úvodní slova první encykliky Leva XIV. Shrnují její základní důvody a účel. Papež ji podepsal, jak už jsme naznačili, 15. května, v den výročí vyhlášení encykliky Rerum Novarum. Papež prevost nyní navazuje na odkaz svého předchůdce a sepsal sociální encykliku, která se zabývá jednou z hlavních výzev naší současnosti, umělou inteligencí. Encyklika Magnifica Humanitas je rozdělena do 5 kapitol. Vychází z předpokladu, že technologie není silou člověku nepřátelskou, ani není sama o sobě zlem. Na druhou stranu však není neutrální, protože přebírá tvář toho, kdo ji vymýšlí, financuje, reguluje a používá. Odtud také papežova výzva budovat v dobrém a zůstat lidmi, v duchu logiky odvážné spoluzodpovědnosti a společenství. Prezentace encykliky se poprvé v novodobých dějinách zúčastnil papež osobně. Jeho promluvu vám přinášíme v plném znění. Drazí bratři a sestry, jak velkým znamením naděje je to, že navzdory rozdílům mezi námi dokážeme naslouchat jeden druhému. Tato výměna názorů jasně vypovídá o závažnosti této chvíle, ale také o důvěře, že společně dokážeme rozpoznat hlavní otázky naší doby a tím i budoucnosti lidstva. V klíčových okamžicích dějin je církev povolána rozklíčovat nové věci ve světle evangelia a lidské důstojnosti. Před 135 lety můj ctihodný předchůdce Lev XIII. Pozoroval situaci továrních dělníků, jejich vykořeněné rodiny a nové formy chudoby vyvolané rychlou průmyslovou transformací. Pochopil, že církev nemůže zůstat stranou. V době epochálního zlomu, ohrožujícího lidskou důstojnost, vyslovila encyklika Rerum Novarum své evangelní a sociální poselství o nových věcech, které se odehrávaly. Dnes čelíme transformaci podobného rozsahu, s důsledky možná ještě většími. Umělá inteligence již zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ovlivňuje rozhodnutí, která dávají tvar lidskému soužití. Dramaticky se mění také způsob vedení války. Stejně jako někdejší papež Lev, cítím, že mi byl svěřen úkol nahlížet na další obrovskou transformaci očima víry, s jasností rozumu, s otevřeností k tajemství a maje před sebou volání chudých a země, znějící v mém srdci. Magnifica Humanitas vzešla z naslouchání, stejně jako to činil Lev XIII. Naslouchal jsem vědcům a inženýrům, kteří s upřímným nadšením pracují na technologiích schopných zmírnit nesmírné utrpení.
Politickým představitelům a veřejným činitelům, kteří vytrvale usilují o spravedlivá pravidla. Rodičům a učitelům, kteří mají hluboké obavy o budoucnost nejmladších generací. Dostali se ke mně i jiné, velice znepokojivé hlasy o stále autonomnějších zbraňových systémech, které jsou prakticky mimo dosah jakéhokoliv účinného lidského řízení. Slyším velice znepokojivé zprávy o algoritmech, které mohou na základě dat zkreslených předsudky a nespravedlností blokovat přístup ke zdravotní péči, zaměstnání a bezpečnosti. A slyšel jsem mlčení těch, kteří nemají hlas při rozhodování. Rozhodování, která pravděpodobně přinesou nové formy exkluze a utrpení. Na základě tohoto naslouchání dozrálo znepokojivé přesvědčení vyjádřené v Magnifica Humanitas. Umělá inteligence musí být odzbrojena. Vím, že je to silné slovo, ale bylo zvoleno záměrně, protože tato doba potřebuje slova schopná upoutat pozornost, probudit svědomí a ukázat lidstvu cestu vpřed. Církev se již dlouho zasazuje o jaderné odzbrojení, protože si uvědomuje, že každá velká technická síla může ovlivnit životy lidí a proto musí být doprovázena odpovídajícím morálním rozlišováním a veřejnou kontrolou. Jaderné odzbrojení zůstává službou míru a důstojnosti lidské rodiny. V podobném smyslu je nyní třeba odzbrojit umělou inteligenci, aby byla osvobozena od logiky, která z ní činí nástroj nadvlády, exkluze nebo smrti. Stejně jako jaderná energie musí být ve službě všem a společnému dobru. Rozhodnutí o technologii nesmějí být nikdy oddělena od svědomí a odpovědnosti. Neoddávejme se spánku jako ostatní, napomínal apoštol Pavel, zůstaňme bdělí. Taková bdělost je dnes nezbytná. Mír, který není pouhou absencí války, je spravedlností v akci. Když však technologie oslabuje náš kritický smysl, mír sám je ohrožen. Odzbrojení však nestačí. Musíme stavět. Slovo stavět mi připomíná léta, kdy jsem působil jako misionář v Peru. V roce 2017 zasáhly sever země přívalové deště a povodně a mnoho rodin zažilo, jak jejich domovy pohltilo bahno a zmizelo i mnoho cest. Tam jsem se naučil, že obnova neznamená pouze nahradit to, co bylo zničeno. Znamená napravit vztahy, obnovit důvěru a znovu probudit naději v budoucnost. Navíc na obnově nikdy nepracujeme sami. V Magnifica Humanitas připomínám biblického proroka Nehemiáše. Před zřícenými hradbami Jeruzaléma shromáždil malomyslný národ, aby přinesl znovu zrození. Obraz hradeb neospravedlňuje uzavřenost ani rozdělení, ale vybízí každého, aby přispěl svým dílem. Přikládáním cihly k cihle dostává tvar spravedlivější soužití, schopné chránit důstojnost všech. Nehemiášovo úsilí promlouvá do naší doby. Umělá inteligence může být staveništěm dějin v rámci horizontu společenství, v němž se technický pokrok učí sloužit lidskému životu. Ať každý stavitel pečlivě rozhoduje, jak bude stavět, varuje svatý Pavel. Nebojí se staveniště, spíše varuje před stavbou bez pevných základů. Nebojíme se umělé inteligence, ale neustále mějme na paměti otázku člověka. S našimi nejmocnějšími technickými nástroji nemůžeme zacházet nedbale. Skutečný rozvoj, říká papež Pavel VI., se vždycky týká každého člověka a celého člověka. Každého znamená, že nikdo nesmí být ponechán na okraji digitální transformace. Celého znamená, že nikdo nesmí být redukován na produktivitu, kognitivní výkon nebo pouhá data. Člověk v sobě nese svobodu, vnitřní život a povolání k lásce a uctívání, které žádný stroj nemůže nahradit ani blokovat.
Pouze s takto integrální vizí lze umělou inteligenci nasměrovat ke společnému dobru. Pouze společně, spolu s těmi, kdo systémy navrhují a těmi, na něž mají vliv, s bohatšími a chudšími zeměmi, institucemi a jednotlivci, centry moci a periferiemi, budeme moci stavět budoucnost, nikoli pro privilegovanou hrstku, ale pro celou lidskou rodinu. To je civilizace lásky, o které hovořil svatý Pavel VI. A kterou svatý Jan Pavel II. Tak důrazně hlásal jako horizont, k němuž máme společně směřovat. Není to naivní sen, je to směr. Je to cesta, kterou Ježíš Kristus otevírá v dějinách. To je důvod, proč si církev s pokorou a upřímností přeje být součástí diskuse o umělé inteligenci. Nemáme technické odpovědi, ani se nesnažíme nahradit ty, kdo mají odborné znalosti. Přinášíme však moudrost ohledně toho, co je lidské, kterou naše současná doba zoufale potřebuje. Každý člověk je jedinečný a nenahraditelný, svobodný a inteligentní subjekt obdařený svědomím, schopný hledat Boha, sloužit druhým a pečovat o náš společný domov. Proto vyzývám všechny členy církve a lidské rodiny. Naučme se naslouchat jeden druhému, čelit současným výzvám s odvahou a spolupracovat na budování ličtější a bratrštější společnosti. Z této prezentace Magnifica Humanitas si prosím odneste úkol zachovat bdělost a jako tvůrci naděje pokračovat v budování na staveništi naší doby. Ať duch vzkříšeného Pána Ježíše podporuje naši společnou práci. Každého z vás svěřuje naší Matce Marii. Její Magnifikat zpívá o velikosti Boha, který pozvedá pokorné. Ať nás naučí rozpoznávat pravou velikost každého muže a každé ženy v lásce a službě. Ať Pán učiní plodným velké dílo, které dnes svěřujeme jeho milosti, a dovolí, aby civilizace lásky dozrála v dějinách. Ze srdce vám všem vyprošuji jeho požehnání. To byla promluva papeže Leva XIV. Během prezentace jeho první encykliky Magnifica Humanitas. Svatý otec jmenoval dnes, 25. května, nového apoštolského nuncia v České republice. Stal se jim arcibiskup Eugen Martin Nugent, dosavadní nuncius v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Arcibiskup Nugent se narodil 21. října 1958 v irském Scariffu. Po studiích na papežské Gregoriánské univerzitě byl v roce 1983 vysvěcen na kněze a následně působil 4 roky v pastoraci v rodném Irsku. V roce 1991 se vrátil do Říma a zahájil studia na papežské církevní akademii. Zároveň dokončil doktorská studia kanonického práva. Do diplomatických služeb svatého stolce vstoupil v roce 1992. Je zkušeným diplomatem, který pracoval na řadě nunciatur, mimo jiné v Turecku, v Izraeli, v Palestíně a na Filipínách. Za pontifikátu Benedikta XVI. Byl papežským reprezentantem pro Čínu se sídlem v Hongkongu. V roce 2010 jej papež Benedikt XVI. Jmenoval apoštolským nunciem na Madagaskaru a apoštolským delegátem na Komorách. Papež František jej v roce 2015 jmenoval apoštolským nunciem na Haiti a v roce 2021 potom v Kuvajtu, Bahrajnu a v Kataru. Arcibiskup Eugen Martin Nugent vystřídá v Praze arcibiskupa Juda Tadea Okola, který byl 11. března jmenován papežským nunciem na Haiti. To byly hlavní zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.